Dame i gospoda, DJ Pedro Caliente live na živo pri poslednjite reklami. Do you wanna fun? Ajde, neci.